0: skúsací. So hudbu to dženšišho rania startujeme pečmičnou po pečichie. Mi po boku Katka Pöpelec jako rejnša redaktorka do vúsovania a s najlepšími informáciami. Štož so ve vúsovaniu kova. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, Diana. Hej, a dženša to startujeme vizo z Voklečanskej šulu do nového dňa. A to nic jenom, že s ušimi tými, kociš maja teletné prúvanie, ale všetkým tiež s plnými športovcami Voklečenia šako v občelichu so tuton týdženia z viaskovým finálu v volejbulu. Hej, Benno Šoda.
0: Sie ist noch freist, huskotio an ihr nichts schön. Die wollen nicht rein, aber...
1: Du bist noch die nächste Wuder, weil ihr alle Benno Spota sind aus Jönserano. Tuton sportuwe Podok Berlinie Sima. Niemand doho, boda miso Jönser z Mirchenom Venkom do Bangladescha, a to v našim vusivanju www. Niemand doho zabira miso tisch z Applikaciu Frei. A z novostčemi z letnije zromadžizne gema přizivi se na dom Semani Duška.
0: Po takim program je cele pone. Se do minčino popečih, rene so z nami stavače Katka Pöpelec při mikrofonie a ja Diana Fričec, Krimichova.

0: Bedlik naš jest je Veselski Rosmos. V tutych dniach zjedu so v Berlíně čvonojo tovašnosti GEMA. Tuta stará so vo autorske prava v umiecu, kýž hudžbu stvoria potekin komponistča, textario a potiž nakladnistva. Vo sebe leca so vo tutej zromadžizny hižo tečenie dlho v předpolu diskutovaše. V obdělnice maja menujúce vo nových smiernicach kulturného spichovania niedže 50 milionů euro rozsúčiť. Simon Heduška, vun vi viac.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: Vône nadavk tovašnosti GEMA je zastupovač autorské prava v umiecu, kýž hudžbu tvoria. Dále pak podpiruje vona kulturu financielne, s tým zo projekty spisuje. Za to vúdava GEMA kýždoletne niedže 50 miliónov euro. Smiernice tutoho spichovania pak so netko rázne zmenia. Viečina čvonu je tomu čera na vône zromadžizne GEMA přivosovala. Dotal by rozdelenie jasne riadované. Kutná hudžba, tak mienovaná e-hudžba, k tomu svúša načasná a klasická vumiovská hudžba, dostá krúty džiel spichovania. Příčina za to je, zo nie je e-hudžba hospodárstce tak vúnošná. Neraje so tak husto ve rádiu, nima telko možnosť čo niedže vústupič, a doby so tuž bole votvonka spichovač. Zabavajaca hudžba, u-hudžba, pop, rock a šošte ševa k tomu svúša, je hospodárstce vúnošniša a za to menej spichovanských pieniez dostava. A runie to má so netko zmenič. GEMA plánuje nové, za ušie žangry votvorené systém kultúrneho spichovania. Dotalne rozdzielenie mies E a U hudžbu ma so pokročelach odstronič. Přivísnice tutich reformu praja, zo so stary systém hižo k dženznišemu hudžnemu svete nehodži. Komponistča z vovúku kajš popa, filmuje hudžby abo džeza, sú dotal husto mienie šanzu mili, ač runieš vonek dokodam gemy přinošuachu. Kritika přinže předevšem ze scény vumilskeje hudžby. Tam so boja, zo budže hospodárski vúspech ve přichodže vážniši, ač vumilské riziko. Vysoké šule, komponistča a nakladnictva předtem varnuja, zo so tak napríklad experimentelná hudžba pod silný čišč staja a zo moja vumilská širokošť hudžby s tým krok po kroku votebirač. Přidatnú brizancu dosta debata vumietovaniu jednotlivých čvonov dla. Po médiových rozprávach by GEMA ve předpolu zromadžizny aktívne čvonov z vobuka u hudžby mobilizovala, zo bychu reformie přivosovali. GEMA sama vobľivovanie čvonov odpokazuje. S čerovším rozsudom pak započne so nová etapa kultúrneho spichovania. Hač so totiž na druhé honce kultúrneho spichovania vúskutkuje, nie je hišče votvidžeč. Nadžijame pak so, zo nový systém dále hudžbnú šelakorosť podpiruje, a zo so tiež hospodárstce menej relevantné vúmiestvo, k tomu slúša tiež menšinové kajšto serbské, dále spichuje a tak zakova.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.

0: sam inčino po napu šestčih je mnoha ja tak, že to hižo dale, zo voni zaso padaja a mietaja so menúce meje konc tyčenja ve Pančicach Kukovie dženca je popodnu pečich kino za džiči a večo je potom svedžen ve stanje ve Kukovie. A júce popodnu cioch se da potom kofej a tykanc popodnu štyrioch přizamknie sa potom meje mietanje a večo sú potom mieske re a miestem so potom tiež na kujžde pad vúrisa štubuče mieský král a ja sem tiež hižo za sčipna kajke meno potom svišime kajky mode kádla byše najspešniši a što je si vun potom do králone vúbytal. No aj to poladame što môžete potom nám zdžiliť. Česač menčinou po napo šestčiche. A po příšetní stúčce, když je Martin Maxa dospíval, dáše pokýbe do konca týdženia.
1: Pochopíš víc, že pravdu měl ten, kdo z plných plec zakřičel víc.

Ha, tradicist ki duel, vuraje so dženca v Gruščicach. Mi je serbskim uštrceči vubranku, a tradicistkim mustvom Dynamo Drežďane Zakop je na po sedmich. Dženca do podnia v očeviči do dvanačich moža so v radovske slavi šulak je šulari o tamnišie šule a dalši zajmovani povanc orientovač je to poskyt k zvisku s druhým dňom všedev začelo z jaska gminu Radvo Vulka Dubrava. Malešece a po podniu maja firme potom skladnosť tam do rozmovy přinš samosobie ze šuleriemi, ze staršimi a všetkými kociš so za to zajmuja. V sotru nive malom viekovi je dženca večer od napu sedmich znova Spoken Rock Akademia na jivišču steja mode vumilče a ze sviacorých krajov, kotrež svoje texte a spive, ktem je domizna všetstaja. Do runia dženca sveča vohňove vobore Zaradiského zjazka pri kloštorskej vode a susadne vobore Džaknu Božu mšu k svedžení sviatoho Floriana. Ona započne so večer sedmich ve putnickej cirkvi v Roženče. A potom poladáme ešte júce popudňu s čepše prošení na koncert Budeského modinského dujerského orkestra a ich hosti. Za počátky popudňu cioch ve viac zamirovej hali pri cilnišču, to je Juleve miestče. Zástup je darmotne a penežne dáre sú ľubie vítaní, vítané vysaja zariadovario. Po takým zmer pši duriach komik z tejo mušničku. Najlepe tam nešto nuc česneče, nohaj štož škraboce a nic štož klinka. Abo knyskoce, cibilky našest, dobrane přije srbský rozvoz.

0: Se do menšino po na posedniche. Šulerske volejbulove mústvo z Worklitz. Je so tele dne na zjazkovem finálu Močina trénuje za Olympiu ve Berlíne, jako zastupia Sakského vobdžilivo. Sakské je vobdžilivo. Včera mieru ve Berlíne R vo doskončne zamestnenie Beno Šota sportový podavk ve Berlíne zima.
1: Dybki cichu oni meč volejbolistča 9. a 10. letnika Vyššej šule Michał Honek z Worklitz čera Berline. Kajki to úspěch za Vyššu šulu z Úžice, měrič moce jako zastupel Sakskeje stojšto športovými gymnáziemi z Cive Nemskeje, kýž suhých zvjazkový kraj zastupovali. David přečuje Goliatam, můžeš rec. A vy za sutež, šim pokazali z Vodkej su.
2: Worklitze!
1: Na koncu sedaše na zjazkovém finálu Močina trénuje za Olympiu a Paralympiu 14. místno. Na to je športové účo k šešťam běma kordy.
3: Musíme jara spokojom, ale zase jsme docela jošišli. My jsme měli malké zmyky na spočátku těch krvných hrách, takže jsme napjatě byli a to po každém mužstvu tak jo, no. Tyž na také ujky tu nejedeš, ale na koncu jsme právě, zase jsme tak daleko šišli. Každý jednotlivec, na každý jednotlivec jsme hordy a můj kolega zavěšil tež a te starší šice, co a šula, samo zakvána šula, je se livestream volodavo. A tež te zakvána šula, te najmenší, te jsou jara horde na našich džesátku, tak vajeno, já se ti musu. Zohne buďa potom tež autogramy dač, to se může celé dere představit.
1: Na to bude či vútrobite vítanie, když pšindu zase do šule. Džesáč starších je se do Berlína dojevo zromadne, s vůlkým autom.
4: My jsme se organizovali přes WhatsAppky, smo si učinili, musí dženca svobodne zamoštu, što odčeva se može. A da smo so dženca ranok na popeči do auta sineli, a smo jo smo v Berlín dojeli si, co buchmo naši šulcu podpirali. Ja si musím tešte tamo, starši su jara hode to, a smo te do Berlína žijeli. Im jako pomocu, dokud ještě starší podle su, još jen to zase kusina, když oni sami tu v Berlíne su.
5: Jsme krotko pokna po peči jeli, šako jsme věděli za prvná ráje 8, a za jsme dvkony tu, jsme se zaje ráno na půjč podali.
6: My jsou jara lupy, já jsem ty jara veso, a zase já sobuju, a vod mi dva nutčka ráje, a zase já jsem horda.
1: Horda vůka, što chce člověk viac. Čeroši přečuníka je běžte můstvě Sporensko-Falcovskije a Sakskoanhaltskije. Naposledk su rúvo cínate miestno na žel pširali. Pričímž je nivou kytro vysoký, tak športové účo kšešťan bímak. Ale v oklečení ho netreba jaso kovač.
3: Bo máme nekak tez božo, že máme 6 rajerov, 7 rajerov, ktorí stajne romanče rajer, tiež ve tovarstve v oklecach. A tam sú svoje 6 leta neke skručili a jen jara dobre cuk tvorili. A ja dobrý volejbol raja a môža, vieso, môža oni s sobou ďalžiť čiule s tým nivom, šako sme tým sakským ištom, ano. A tam sme mu tak vrajene tiež tie dobré mústva, ktoré sú tiež stajné jule na zjazkovom finále jule Berlíne, Lipsk a Drežďanský sme hončísli, ano. A to sme tiež už rieka, no, ako taká malá šula z Vokrčanská.
1: Malá šula, vôľký športový úspech, starobné klase U18 sú voklečenie Sakska na zjazkovém finálu. Močina trénuje za Olympiu a Paralympiu zastupovali. Vútrobnú gratuláciu.
0: No, samo so vie, že ja rade gratulujú volejbulistam. Česač mičino poďna po sedmich a kak rekato pola Olympie, dys se podľa, to je vážne.

Ja, nevím, hač má někdo konci, že nějak kvásný džen. Andreas Beking zpívá Najo kvás. Marko Šmolov o smovám, tam oni steja a můj svěcověči Andrea Špitanková. A vo nocných psikách zpívá Uta Merčinková, sedmíčinou posedmíš.

0: Bitte na wo so mir sitom hodin piatnet. Stoppala dame do wutschneho sveta, a to do važneho sveta menujce, maso tam tež vosebite rozsud tvorič, vo kotrom spoveda nam nudom Szymon Heduška. V tutech dniach minuce zein du so v Berlinie čvonojo tovašnosče GEMA, a tuta stara so vo autorske prava vumiuco, kiš hudbu stvoria potekim komponistča tekstario a nakvadnistva, a vosebite Lietza so vo tutej zromadnosti hižo tydženie dlho ve předpodu diskutuje v obdženice maja minúce vo nových smiernicach kultúrneho haj spichovania rozsúdič niedže 50 miliónov euro. Szymon Heduška tuž rozpravia.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Wolny nadawk to ażność GEMA je zastupować autorskie prawa w umiełcu, kiś uczbu tworia. Dale pak podpieruje wona kulturu finansjelnie, z tym zo projekty spisuje. Za to wudała GEMA kujżdoletnie niedzie 50 milionów euro. Smiernicy tutoho spisowania pak so netko raznie zmienia, wiecina czwonu je tomu czera na wolny zromadzizne GEMA przyłosowała. Dotal by rozdzielenie jasne readowane. Kutna hudžba, tak mienovaná e-hudžba, k tomu sluša načasná a klasická vumiovská hudžba, dosta krúte džiel spechovania. Príčina za to je, zo nie je e-hudžba hospodárstce tak vúnošná. Neraje so tak husto ve rádiu, nima telko možnosť čo niedže vústupič, a doby so tuž bole votvonka spechovač. Zabavajaca hudžba, u-hudžba, pop, rock a šošte ševa k tomu sluša, je hospodárstce vúnošniša a za to minie spichovanských pienies dostava. A runie to maso netko zmenič. GEMA plánuje nové, za ušie žangry votvorené systém kultúrneho spichovania. Totálne rozdelenie mies E a U hučbu maso pokročelach odstronič. Přivísnice tutež reformu praja, zo so starý systém hižo k džensnišemu hučnemu svete nehodži. Komponistča zvobu kukajš popa, filmuje hučby abo džeza, sú dotal husto mienie šanzo mieli, ač runieš vonek dokodam GEMA přinošuachu. Kritika přinže předevšem ze scény vumilskeje hučby. Tam so boja, zo budže hospodarský vúspech ve přichodže vážniši, ač vumilské riziko. Vysoké šule, komponistča a nakladnictva předtem varnuja, zo so tak napríklad experimentelná hudžba pod silný čišť staja a zo moja vumilská širokošť hudžby s tým krok po kroku votebirač. Přidatnú brizancu dosta debata v umietovaniu jednotlivých čvonodla. Po médiových rozprávach by GEMA ve předpolu zromadžizny aktívne čvonov z vobuka u hudžby mobilizovala, zo bych o reformie přivosovali. GEMA sama v oblivovanie čvonov odpokazuje. S čerovším rozsudom pak započne so nová etapa kultúrneho spichovania. Hač so to tež na druhé honce kultúrneho spichovania vúskutkuje, nie je hišče votvidžeč. Nadžiame pak so zo nový systém dále hučnú šelakorosť podpiruje, a zo so tež hospodárstce menej relevantné vúmiestvo, k tomu slúša tež menšinové kajšto srbské, dále spichuje a tak zakova.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Szymon Heduška nám rozpravia vo letnej zromadžizne tovašnosti GEMA v Berlíne lieca z miachu voni nekotre honco diskutované dybky. Tam rozsúčiť 10 to na povosmich.
3: Čem ti najo kvas božo na moj zaskuče, a to je polno radosče, a môj so vječi moje vekole. Ja chcu s tobou pič, ja chcu s tobou hič, dokaj s tobou je, šitko pisanče.

0: Zanavukno, Dicciamogino, Rosum, Nies, Medie, Mia, Schmorat, Komopka, Jet, Sen, Eskerim, Nose, Pschia, Experta, Praia, Soje, Lipidici, Amodos, Nech, Pschitem, Pschewodic, Miesto, Jenus, Kontrollowac, Abo, Sakasowac, Na, Ich, Du, Zisch, Cinch. Alle, Gak, Tolle, Zmistrowac, Widice, Tote, Praschenje, Zille, Wopraunienje, Jeto, Tisch, Wot, Nohich, Starschich, Dobra, Povis, Cieso, Mam, Pomocnis, Ritki, Kotrisch, Hodja, Sodo, Schidno, Dniatisch, Zatwaric, A, Toti, jeli starší půně dživají a nízu přece doma. Lidia mači u vám a nikotří ideje.
1: Haj, jenož 5 do 10 menší šidne trebače například za program Fraj. Je to app za dživčí 1 do 15 let a jich starších. Kůjšte z nich instaluje si app na šmoratko. Potom startuje z romane 21 dňů trajacu challenge. To je kaž mauera. Starši a dživči dostanu přes videa abo text pokyvy za vědomy vopkat s médiami a nadavky. Skotumíš moža dybky zbírač.
0: Jedna téma aplikácie Fraj je například, jak spoznaješ odvisnost od interneta a jak so před tým ty škýtaš. Štada sú poprom příčiny zo scyva vopak se s médiami vopka džamelidia.
1: Tu menuja vůvývarie programa Fraj mestrujem pobrachovacu strukturu v svobodnom času abo pobrachovac regule. Abo zo so v svojbě malo za sobou reči.
0: A jak můžeš to zmínit?
1: Tu namětuje vůlete abo rejne večer plánovač. Abo zo se starší a dži například raz zromadně vobladaja. S kým si džičo poprom na šmuratku písa? Přes zábavěce nadvor programa Fraj je tole vopročo lušo a akceptanca džiša je večer. Hačtiš jednore tak. S tutym wotpoladom w koruszka przyjdziesz.
0: Czekuję za informacje, wobraz, albo też wotkaz na damotnu app Fraj namakacze na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia. Je 5 minut na po

Sedamente não. Sedamente não, quando a pau, você mexe, tu és serbski rozvoz. A záveste, se te xijo husto svuchali, abo poskali na hudžbniku zis Oberlichtenauer, dokvadni Unrika Spielmannszug Oberlichtenau, no tež v Vorklitzach na kupe je, tež zahudžiu, abšetzo. Šudže tam, čiš aj rajer jo, Vustupia, šo je netiš hačnak v Kamencu, napríklad na Boršči, je tojšto přívisniku. A netko dojedže si haj cv orkestr na vosebite koncert menujce do Norvegske. Tam zmija na tak mjenovanem haj norvegskim sjatem dňu, kýž bude přichodnú nedelu, volký vustup a to tam samo zistamniše kráľovské gardu. Tam chci ja pokazać ich aktualne program v Oslo. No a ja, što sluša tam k tomu, kýž reka Queen of Pop, menujce chci ja tam vosibite hity predstajíč od Taylor Swift, Whitney Houston abo Madonna. No a to dobíš si najprede raz zaslúžič, zo môžeš tam na kráľovský dvor si dojeť a zromadne ze zgardu si zahúžič. Wutrobnu gratulatio, sauerne Kompliment. Jessa Schminchino, bon abo, was er mich.

Lubi Koparjo, kocišco, dženca, na vosebi turu, na Dynamo Drježdžane, přijotuječe. Ja by neke rade vo mémet a ňu pojedala. Ja potom iš raz na vašu rúboka sam. Gunste dženia, svedčí menudom, trojce mémetanie Pančicach Kukovie, čornom gomcu Koslovie. V Pančicach dženca popodňu pečich je kino za dječi, večo potom svedžen ve stanie. V Kukovie a júce popodňu cjorsu da kofi a tykan, z popodňu štyrioch přizampnie sa potom meje metanie a dalše. Potom aktuálky júce vybíhu dňa, tyž ište razo nebychme ničo skomžili. Netko pak do Čornokomca, tam sče júce na meje metanie prošení, tam niša modžina očakuje vás popodňu na večer pečeš. Júce při Kubice cchorie ve Čornom Komcu. A ve Koslovie kunstyčenia tež sohotuja na meje mietanie júce od popodňa pečich, zmeja tam za džičí r. Přihotované potom tež večer přizamknie sopisane program s riemi, nedželu přeprošuje vo džesačich na ranče pivko s tradicionálnym koparským turnírom a potom od popodňa dvema je poskyčuja kofi a tekans dujerská hudžba, tomu zaklinči a tam potom tež meja padne. A my vieme, štú buče mieský král. Ako je si mieský král za mieskú kráľovnú vúpetal. Prošu tež z Pančic nám zdžiliť šorno komca a koslova tež. Šako sme kus čipni. Civilky na osomie.

0: why.
1: Ve. Vida, vidamost, a vunamakanki.
2: Všetko za so tvrdža ľudžo tež pola nás zo sú vosebice jednoradžičaca korošť, za kotruž nie je štipenie trebne. Što drevonik aktuálnej situácii Bangladešu praja? Azijský kraj doživia mienujúce runie vosebicovú epidemiu. Spočat týdženia je tam na jejničkým dňu 17 džičí na korošť zemrevo. Celkonie je vo cvrieč mierca miestem jaca a 300 ľudí, převážne malé džičí na vosebice zemrevo a nimale poustate sa cvosobou je so inficirovalo. Vo veľe viace hač v cvých zajšvých 25 letách nímskej. Bangladešu bydlí na nešto jace hač cečinie plonine nímskeje, jace hač 170 miliónov ľudí. Mnozy z nich nesú dosahací míre z jedžu, vúdkami a vitaminami zastaraní, štož korošťam polekuje. Zopak vosebice tam runie netko tak jara zakadžia, záleží po meneniu fachovcov a fachovčov na tým, zostej sa úspešnej štepenskej programaj přetornevoj. Leta dlho štepeše kraj s pomocou dječacej organizácie UNICEF po celom kraju Češenky a malé dječi dvojce přečilo vosebicam. Nimo toho miachu tam každé 4 leta přidatnú štepenskú kampaniu, zo bychu dječi štepili, kotrež do toho docpili nesú. Tola 2024 nemiere a proteste kraj zlemichu. Za UNICEF bu Češo dječi docpieč a přidatná kampania kraja, kotraž mieše so runie 2024 zasa odmieč vúpadne. Po úspešných protestách chceše přechodné knežostvo nové štepenský program nastajíč, tunraz bez pomoce UNICEF. Tola obstaranie štepiva sodlieše. Kvota štepených toho dla lieče 2025 masívne spadne a dávno šice tešišče dospolný škýt přečivo vosebicam nemejachu. Spočatk tutého leta volené nové knežostvo od apríla zaso z UNICEF hromadže živa. Zdobom tam runie Svetová zdravotníska organizácia WHO s núzovými štepeniami přečivo vosebicam úpoma. Fachovci a fachovče dre neliča s tým, zaso aktuálna epidemia netko spešne skončí. Tola krajce spešne zaso vysoké štepenské kvóty docpieč, zo nebychu přichodže z celá tajke epidemie vúderili.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
3: Vo Vosebicach informoval je Mirčin Venk. Česač minčin a dovol se mich. Moji svet so verči Andrea Špitankovarskýva.

Žeđime so zapravi hučbu, kiš spivaja do dženčnišeho ranja. Nova doba, a to je Gabriel Momea. A potom přinži ještě saniem do vás gokoj, zjubana je. A to je dobyčárka švédského Eurovision Song Contesta před 5 letami a před 7 letami Loreen Tattoo.

0: Jednač mečeno po 8 je to so prihotuješ na vulki koncert, na svetovo vústup a ponobiš najnajevišo.
1: A kýba v spanskem obleku, keď Sara Engels sama praj, ona šako zastupuje Nímsku s titulom Fire pola Eurovision Song Contesta ve Víne. Ona je tiež ižo ve Víne, ale to im bez kofra a tu ište bez kostýmu za sebe a za rejováky najnajevišču. Tute sú so prostče na letanišču zubili, všetko začo Eurowings, no hej, to tak celé, wisst ihr, nee, dass tut ein Koffer je, gleiche Sarah Engels na Instagram ja Jillywa 1,8 Millionen Follower oder da Mark und drum schräg war, no hej, ne jewaj so, je listio potom na posled spanskim publiku, na jewischu, de kostime ne se tu.
0: No, ale je da so može taki Koffer zubić.
1: Mi sa to tež narasta ona leta nischu, da tijem potem pon tu buo.
0: Ale ty nejsi dobře po Eurovision Song Contest tam vystupíš.
1: To by ty nás božo dům cu.
0: Ale to tam má také mauky kostýmy, to tam můžeš si ty do kapse tyknout, do hantošky, nic.
1: Ne, sana se mestem tež mérza, sana by radšo tak činil.
0: Ladej. Po příchodní stučce Niko Jörg Weisselberg zpívá Štěpolada, Katka tež, što je nám policia zdělíva.

Hoga Togčenca večo tež v Kroščicah. Tam tradicijski duel sovura je v Kopajnce Vubranka Uštrci z tradicijski mustvom Dynamo Drježdane zakop na po sedemih. Dženca do poudnja od 9 do 12 moža so v Radovski slavi šulerjo a šulerki. Tam niše je šule povanc orientovač. To su předovzača kiš a předovzače stva, ki so tam prezentuje z jaska gminu Radovo, Vulka Dubrava a Malešece. V Sotruni v Malém Vielkově je dženca večo od napu sedmich. Znova spoken word Akademia na jivišču stija mode bumjuče a bumjuce, kotrež svoje texte a spive k temie domizna predstaja. A potom poladame na dženzišu džaknu božumšu, a to vohňových voborníkov zahradnického zjazka a susodných voborů ze zbožimšu dženca večo so džakuja započne so sedmich v putnický cirkvi v Ružinče. No, doječte si na miemetanie, šo jedne hač doječte do Pančic Kukova kunstičenia, do Čornoho Kumca, do Koslova, šuže sče vútrobne vítani. Programa je dosť, hudžbe bude dosť, jedže tak a tak, jedža píča, nech so vám spodoba a poradím.

0: Jo, mama jo ni lubša na cevem sveše kvitki, jo se zasluživa. Šekne mame su se to zaslužili, dlatego myslíš občasem šekne na to, až ni želu buža mamine žen, žen lubežiši.
1: Raz, dva, tři!

0: Nižesku obědovou přestavku můžeš zase se s naším serským programem přeparáš moderátorka Diana Šejcová ulicuje, co budou témy.
1: Dybkůně kutňu mámu svěžeme ženskéce do markovania ze Strjážova.
2: A to rytnýše dajo bylo, jako te milchrampy se ještě byly. Te žede jsou šli, te jsou dvě stundě, jsou te mogli bruchu, ale nižli jsou přišli slib. Ale peně se šukno vyžil, co se stalo.
1: My vzpomínáme na ceptaria Kita Gryza ze Žilova, kenč jo na progu 19. stoleša přes písanie kjarližo věle cynio za zdžaržanie serské rytce. A teke dva žincajšné fararja z té téma ve programě. Ga bužo nižilu ve Borkovach vesebná svěženská namša. Ordinirovávě vordujo te Gottfried Wappler ve Gokojské vesaže a Alexander Reinfeld ve Pizainské vesaže. S naše sčo ve gumně juž kukavu svěšali, nižilu svěšeme na kůžde pát naše kukojské kukavě z Gornéje Vůžice zasi. To a hřiště věci, já se na vás vjaselím.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ohrávaš Žižík Sebastov.
1: Ljubi Žiži, kak při vas doma ugleda? Maša mogi raz zašišć, až jo vaša mama vesebnje kšuta, až cesto mjena, a nijo z vami spokojom, vitko dorabujo rono žinca, taki šeški žin ze svoju mamu. Nic njame, že gelc pšauje getovaš, se mysli, ale jo to napšaudu, tak? Sluhaj še raz.
2: Hallo, Mama!
3: Oko gnusche gelatsk. Staj sveju dobovo ne tam. Žož svuša. Sveju jako povez na regal. A nije, njen to žednu bananu do objeda. Som nama njeco svodnega navariva. Beš, Vito.
2: Ach, njen to runo nic.
3: A mimo toga se išči svejih mazanech crejach. A za žaseš minutu bužemo v objedovat. Co godla jo víte v zlednem času taky neprislušný. Vaciga je byl přeci pyrjedný. Dempe net za jeho cenzurami pivlivnuš. Nažijúci nie se pyrjedšil. By přavim nie mi nic nad ňom nadpadnulo. Ale tak, kaj se vin žinca zase raz zazražil jo. Na, ja neviem. Víto. Píš, nen přosím k obědu. Víto, kaká ho vůgleda. Nesom gaši kázava, až dě své lumpy zrumovaš. Tobouka holka vesry špiláže, a šuží jo pára ve tvých cvěho, Víto. Nen to pak net na flakušo zrumujoš.
2: Mé, stará. No jo, gnádna k nini.
3: Víto! Se gotovi! Přižeš nem přasem!
2: Jo! Och, nie špinat! Ja ga nesem kroa, abo geza, až dem južo zase špinat jist.
3: Špinat je strova a gotov je še mudreko, se na ne meni myslim.
2: To pak se ja predstajiš njamego.
3: Na, njen to kaši svoži, abo? To tek ešči. Špinat nabliže? Rup je obklarane, a sama na tvejem poliju su zelene dipki. Víto, nen pak mi napšaudu dosega. Ži do sveje špe, a daj se doživa s domacnimi nadavkami. Si mi rozmiel, a do čih, no kšeho vece vižeš.
2: Tak pak to nežo. Zega dveju přižo mato pemňo, a petem pežemo je gromadu balo kopat.
3: Do tveje je špy, som groniva.
4: Za pel gožiny je Víto ze svejimi nadavkami getovi. Zeger se jano pemavim gibio, a Víto zachopio se vestu žiš. Mimo togo bužo net dveju, a obšaudu. Či minuty pe Zeger dveju přižurjach klinka. Víto při okne gleda, kak máš, se s matom rozgranja. Ven jano z ramenjoma zasukoco, a obtužone votežo.
2: Taka mežo jano naša mama byš. Mato mi to zavišče zazvo vzio. Co godla dem rono ja taku máš miš, keterš njama daniš kuska rozmiša za mňo. Stavnje mi jano kažo, rumovaš, to mece nadavki getovaš, rumovaš, a hyšči raz rumovaš. Ja ga sveje špe bydlim, a gaš me njerih njemeli, ga ben jo svet teke okej. Ale nije, bena muse se do všogo mišaš. Ninto pak je net ziga čih, kak dvujko dem ho hyšči sežeš.
3: Me, hoko je vas kaze ne pojedank, gnadni knjez. Kakava a čoho zelenine k tomu? Daš si za svoje Víto.
2: Som obšaudu gvodne.
3: Neham saj tak. Som matuju groniva, až se napostyrih na krajka nišču zmakajoti. Jes by takem pymavem, a kusaj pyrjedne.
2: Žekuju se, mama, jo svoživo.
4: Na pół šestčich se Vito domoj vrošio. Povjesnio sveju jaku perjedni na gezdžik, obujo se domacne creje a vetnja so sveje kapajncove creje do pivnice. Petem se umijo a hvata do kuhnje.
2: Huko, maminka!
3: Kusene kvitki a fijoki za mnjo? Aby si je gnadne kniny přinias, dokolaž se vynapřed si tak ľubie za tebe stará.
2: Nie, maminka, som je sobu přinias, dokolaž si tak ľubo mám.

0: Jo, mama jo ni lubša na cebem sveže kvitki, jo se zasluživa. Šekne mame su se to zaslužili, dlatego myslíš občasem šekne na to, až ni želu buža mamine žen, žen lubeži žil.
1: Raz, dva, tři!

0: Tošto čojenje je slednjeleto zastupniku autohtonih menšinov ulekavo, US-amerikanska firma jo se dava ščitaš jedno friziske slovo, ako na nimski markenschutz. To je bilo slovo Ömrang, kterež opisuje friziski dialekt. Jedna regionalna friziska firma neodla toga veci mogava tošto slovo za svojske produkte uživaš. Žovo ščit Marko v gospodarstve, a v to, na kaki pant bi mogli menšu novorec obzvarnovaš, a še njame, že se to staš. Iniciativa Šlesvig-Holštajnske je co, až se TKO na menšu ne gleda. To bužo žinca tema v zvezkovi raže. S tem zabira se Hartmut Leibner, kterž seži ako zastupnik Serbo v menšinovi raže nimskije.
1: To nje nastupa jano frizijsku rec tek sersku. Musim zadoraš tomu, až nekotara firma kupujo pšavo, napríklad za uživanje slovo ako bota, zapust, kokot, tak tak dalej. Za nimsku rec, ako ta amska, jo šo južo redovane. Jo njento teke važne, až samske pšava plaše za mjenšinove rece.
0: Jo, kak veliki jo ten šach, až nekaka firma svoja, ako zapust abo bota praktiski kupujo, a se ščitaš dajo?
1: Jo, to se nie dajo předvížeš, tak jasně. My máme se věněnto šake gospodarské iniciativy, kenž teke zapřeknuju věce tu sersku rec a mě se zdá, až ten čach jo južo realistický, až také něco se možno stáš.
0: Aby mohla se to lépe predstavíš, co se konkrétně stane, aby nechte například křivdáš, se ščítáš to slovo vítaj, ako Marko.
1: Ako privátnik můžeš to na každý pád nadalej užíváš, ale gaš například rozhovor, abo druhé médie, časopis, kde to užíváš, pento bude všechno. My máme například ten festival, ako dopomnieš Kleb a Soul, jo? Kaž ta firma, kenž to všetko organizujú, napríklad přišlo na ideu, až dajome sčítaš ten úraz Kleb a Soul, máme napravdu bestý problém, jo? Což napríklad ve rozhovoru to užívaš, pen musíš za to zaplatiť. Nemôžeš potom to liše užívaš. Tak to je zredované s tými markami.
0: Roni Cvong, menšinový rada Hartmut Leibner. Gabe měla iniciativa ve zvisku výraže úspěch, by muselo se s tým nímské kněžarstvo zabíraš. Na koncu pak rozsužijo Evropská unia. Votom.

0: Což digitalizáciu nastupa, jo mesto Grodk prišlo do predka, vetnenta živa s tak pomenionem KI asistentom, a taky mogu Bergarie užovaš, se s ním četovaš, to groni komunicirovaš s kumšnejú inteligencu. Jej písaš, gaš kliknu na internetový bok miesta, gaš napríklad trebajú nikakú bergarskú informáciu. Nento a láže Grodk teke ve sarskom sedlensku Rumie, kak wielega wie toż ta grotkojska KI w Serbach? Moja kolegoka Diana Szecowa, ja tu KI raz testowała. Diana, kaki zasiść masz?
1: Ten digitalny asystent ja nie pewnie raz już jadna pomoc. Tak, ako to znajomym jastem wird drugich rzecznych modelu kasz ChatGPT, a jo, wenn już szake wie w Serbach. Asch laže Grodk ve serskim sedlinskim Rumie, asch dajo Grodku sersku kulturu a nawogi, wenn teke wie, gasch zu ja serski povedasch, wenn dem se obrošič na serski kontaktove birove Grodku. Aber gasch zu ja, asch moja golle de serski ugnusch, wenn wie, asch schuli ve selesne to pobituju. Letzte informatie pak pschaue, aber aktualne su, to zavisče ne wem.
0: Jo, dauertege nieco, což vin nie wie?
1: Jo, malcne mako još až má granice. Napšikvat nie omogao rozkvadovaš, co jo nimský převožk vet miestčanského titela Parlická Vúžice. A nie o teke znau rozdžil mjaze dolno a gornoserbského recu. A vodu jo teke malcne vielgin povjašne, pen přidu také pošukne úgrona, kaž miesto Grodk spíšu jo to serske. Wenže mežo jano z tych informáciu podzeraš ako v slizenie miesto jomu dajo. Ale snaž to teke čochu pokažo situáciu togo serskego v Grodku. Což dokradne nieco viežeš k tomu serskému v regióne, pen neskere miestčanské zastojenstvo nie je nejlepšie, abo nebedejo byš jadnučky na granjeň

0: Nižesku obědovou přestavku můžeš zase se s naším serským programem přepadáš, moderátorka Diana Šejcová ulicuje, co budou témy.
1: Dybkonie, kutňu, mamu, slyšíme ženskece do markovania ze Striažova.
2: A to rybniše dají plno, jako te milch rampy slyši byli. Te žede jsou šli, te jsou dvě stundě, jsou te mohli bruchu, ale když jsou přišli slib. Ale pene se všechno vyžil, co se stalo.
1: My vzpomínáme na ceptaria Kita Gryza ze Žilova, kenč jo na progu živiš nastego stoliša přes písanie kjarližo věle cynio za zdžaržanie serské rice. A teke dva žincajšné farja z tej téma v programie. Gabužo Niželu v Borkovach vesebná svěženská namša. Ordinirovaue vordujote Gottfried Wappla v Gokojskej vesaže a Alexander Reinfeld v Pizainskej vesaže. S naše sčo v gumnie juž kukavu svyšali, Niželu svyšeme na kúšte pát našej Kukojskej kukavie z Gornije Vúžice zasi. To a hýšte věci, já se na vás vjaselím.